0: voziš?
1: Máš album svoj?
0: Jaz ne poznám, te se
2: no,
0: vozim.
2: Pa Instagramu, pa Viberu, pa Snapchatu
0: mám zaj. Ty nepoznáš, me se voziš. Ful je po ceni, se vozim. Sosem on s tobom meni